Doznela omša k narodeniu pána Jána Dismasa Zelenku. Účinkovali Barbora Sojková, Stanislava Mihalcová, Marta Fadielvičová, Markéta Cukrová, Silva Čmurglová, Daniela Čermáková, Jaroslav Březina, Čenek Svoboda, Tomáš Král, Jaromír Nosek a Muzika Florea. Sukovo trio teraz predniesie klavírne trio G-moll z tvorby Bedřicha Smetanu v troch častiach zo záznamu z roku 1987.

Andreas Steyer predniesol variáciu na hymnus Gott erhalte Franz den Kaiser od Josefa Haydna. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie Beethovenova predohra Coriolan opus 62 na zázname z novembra 2001. Hrá švédsky rozhlasový orchester.

když otevřují za letní bouřky až příliš tajemná. Je napojena na bytost posvátnou, co straší po domech